Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi.

Andrew Jack here.

Radio B.

pohodová noční hudba na Rádiu B.

that Scott shall get. Them that's not shall lose.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Po krátkém ochlazení se do Česka vrátí příjemně teplé počasí s teplotami přesahujícími 25 stupňů Celsia, avšak víkend přinese přehánky a místy bouřky. Slunečná obloha bude narušena místy vydatnými srážkami, takže plánujte venkovní aktivity obezřetně. Proměnlivé a teplé počasí bude pokračovat i během příštího týdne, což může znamenat nestejnoměrné podmínky pro milovníky outdoorových aktivit. Jihomoravští záchranáři žádají veřejnost, aby nepoužívala mobily k natáčení jejich zásahů. Mohlo by to narušit soukromí pacientů a komplikovat práci záchranných složek. Záchranáři zdůrazňují potřebu respektu a ohleduplnosti. Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, generál Alexus Grinkevič, navštívil vrtulníkovou základnu na Třebíčsku, aby zdůraznil důležitost dodržování závazků NATO. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka uvedl, že těžká brigáda bude vybavena do roku 2032. Při tiskovém briefingu byl představen moderní americký stroj UH-1 Yankee Venom. V pondělí 11. května došlo v Libišanech na Pardubicku k nebezpečné záměně rostlin. Jedné zákaznici pěstitel omylem prodal sazenici jedovatého lilku černého místo mochyně peruánské. Pěstitel nyní ženu hledá, protože mladé rostliny jsou v počáteční fázi růstu špatně rozeznatelné. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Jo, tak co, miláčkové, ahoj, ahoj, jak se daří? U mikrofonu je MC Marky a právě jste si naladili, co? No přece Black Eintopf, wow! Program, který je tady jednou z...

14 dní. Hrajeme černou muziku, hrajeme 10 dekád taneční hudby. Funky, soul, jazz, rock and roll. Jste připravení? Tak co? Já teda rozhodně jo. Vzal jsem velký, velký černý hrnec a napráskal jsem mu těma nejlepšíma indiciema. No tak pojďme!

Slunce svítí a to se Marvi líbí. No jasně, já jsem totiž funky, funky, funky man. Mám rád všechno, co je barevný. A doufám, že i vy. No tak jo.

No, takže si pěkně udělejte místečko, protože dnes se bude tančit absolutně všude. A jako vždycky, na začátku si dáme nějakou funkovou vypalovačku. Projedeme 90., 80., 70., 60., 50., 40., 30. let a jako vždycky.

Brada. Jo, od Máku se tady hlásí jako vždy Beanimu s černým srdcem, já jsem MC Mark a začínáme pěkně z Mostra. Tak pojďme na to, dáme funky záležitost Fluxismus, uho, to je přesně název tady toho seskupení a jejich skvělý věci. Volme doprava jako vždycky, protože dobrá muzika se pouští vždycky pěkně nahlas. Wow, tak jo, are you ready? Já teda rozhodně jo, Black Eintop startuje.

Pa-pa-ra-pau. No, funky ako blázen. Hej, jestli ste úplne šílený, tak tuhle tu hudbu máte proste rádi, ako ja. Bylo krátky jaro, teď máme léto, přichází Emerald Carol. Zdá se, že vždycky tady hrajeme nejakú swingovou záležitosť, ale tentokrát si dáme nejaký elektrosvinčík. Haha, co vy na to? Pěkně si vohákněte, vemte si pořádný bodky a vyvnezete se drahé polovičky tanci. Oh, oh, swing time. Haha, začíná druhá věc na našem skvělém pořadu. No

time. Swing, swing, swing time. Swing, swing, swing time. Swing, but a swing. Ho, takže se hrajeme skvělý. Ho, skvělý single Caro Emerald. A já vám říkám DJ, DJ, hrej mi. Rock and roll Christopher Montez. Hey baby. Ho, další single. Mám tady hudby ranec. Ať je hudby džungle. Oh, ať je rock and roll říšní tanec. No tak pojďme na to. A proč říšní tanec? No jasně, protože tahle tapecka tam zazněla. A my si ji dáme ve skvělém remixu od Senior Citizens. Oh, dobrá věc, dobrá jízda. Všechno se tady chvěje a všechno tady tančí. Takže pojďme na to. Baby, baby nebude sedět v rohu. Tak jo, ahoj.

0: say to me, boy?
1: Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-pa. No tak co, od o rock and roll music jsme se ani moc nezdálili. No těpic, hraju ze soundtracku The Twins, uf, To Life Groove, sprostý jako dlažiči, hip-hopu draziči. A v singlu Jak je ty jak a my pokračujeme dál, protože v mým hrnci je stále dobrá hudba, prostě dance, funky, soul, jazz, rock and roll, prostě všechno za těch 120 minut si zahrajeme. Teď si hrajeme nějakou jazz funkovou záležitost. Něco vám povím, kdo není funky, jako by nebyl. A to jste rozhodně vy, protože vy nás posloucháte a my vás máme rádi. Radio B. Dot V. U Micro je MC Marky.

para pá, přesně takováhle hudba patří do našeho mixu a něco vám povím, jsem jak rozjetej vlak. V rytmu 90. přichází Rude Boy Rock. Oh, to znamená, že tady máme nějakou 90. záležitost pěkně dancovou. Zvýším tlak, zvýším hlavně pěkně úroveň a zvýším frekvenci tance. Pojďme na sál, pojďme na taneční parket, protože mám tady bezva hudbu, trošičku šílenou, ale přesně o to jde, protože my tady fakt nehrajeme nic normálního.

0: Wow, tak co lidičky, je pěkný vetro a doufám, že se pěkně potíte. Tančíme, tančíme, netřímem, vysíláme pod dřípem z roudnice, ať žije naše partička. Poslouchá nás Hanka, Jana, taky Martička. Ho, a já se tady pěkně rýmuju a stále zůstáváme na úrovni 90. let. Strike the number one, ho. Další vyvoněná záležitost, trochu dancu, trochu jazzu, přesně takhle to tady servíruju a doufám, že vám to chutná. Uha, tak pojďme na to. Vytáhněte repráky pěkně do svých oken a ukažte sousedům, zač je to loket.
1: Touch me slowly. Hold it, let's go straight to number one.

0: #1.
1: No tak jo, z 90. se dostáváme postupně dál, bez vady hranatý hlavy, je tady styl zvaný New Jack Swing, a tak pojďme na to, trocha brejku, ty bejku, vem si žvejku a pojď tančit, kámo, zapomeň na to, co jsi zdy pil, tohle si přesně byl, jo, New Jack

jo, a stále to tančí, dámy a pánové, tohle to byl styl zvaný New Jack Swing, lidi jako Kid and Play, Bobby Brown, Janet Jackson a jiný mágové. Dámy a pánové, bezva hudby hrneček, já jsem MC Mareček, přidám trochu saxofonu, zdravím vás od mikrofonu, pokračujeme dál a já servíruju další pochoutku v rytmu 80. let a možná trošičku i 90., ale stále pokračujeme dál, znáte tenhle rytmus? Funky drama, no jasně, James Brown, tentokrát pod taktovkou Candy Dolphin, salba Sax and Go Go. Tak pojďte a taky pojďte Go Go, my jsme totiž všichni Go Go.

Non, yes, saxofoniak ma bejt. No jo, Candy Dulfer, Maceo Park, Fred Wesley, někdo jiný než známá dechová sekce pana Prince Funky Funky. Přichází Shotgun, tanečního parketu je on pán, udělá z vás janky, disco funky, přichází sedmdesátky. Šprýmuju, v éteru rýmuju a jdeme dál. Přichází další, tentokrát funk soulová záležitost z roku 1979. Midnight Breakdown na Radio B. To se mi to líbí, jako vždycky. Jednou za 14 dní živá show a pak v prevedených opakování. Doufám, že jste OK, protože já jo.

No tak jo, dámy a pánové, s Shotgun jsme prolomili blokádu. Další dekádu a jedeme dál. Přichází Carol Williams, Love is you, láska seš ty. Ty to budeš platit. Wow, rok 1977, přichází skvělá záležitost. Pojďme na to, lidičky, doufám, že vás to baví. Takže zase další dva roky zpátky. Prima hrátky, funky, funky, aha. Yeah, it's a funky man.

No tak co, borkyně a borci, vařím ve svým hrnci, ho, mám tomu sklony. Na kalhotech zvony a my pokračujeme dál. Tak tohle to byl skvělej Carol Williams pro rok 1977 a zdá se, že si ty sedmdesátky ještě trošičku užijeme, protože vždycky tak trošičku proletíme, ale teď si dáme další záležitost. Je tady 50. minuta první poloviny našeho programu a doufám, že se vám to líbí. Znáte tenhle ten samplíček? No jasně, Mr. Guru, Kickstar, the OGs. What they want.

No jasně, ladies and gentlemen, stále posloucháte Radio B. Jasně, jasně, máme rádi slaný masný, to, co je nám v hudbě jasný. A že jsme nároční, přichází kousnutí žraločí Shark Bite. Oh, all right, pecka z roku 1975 a sní Tony Camello z Bazooka. Takže si dávejte pozor, když uvidíte ceduly Dangerous Shark, tak tam rozhodně nechoďte a nechoďte tam plavat. Mohlo by se vám něco stát, ale na naší stanici se vám rozhodně nic nestane. Možná vás to vyzve k tanci. Tleskáme na druhou, tančíme, šídíme a posloucháme nejlepší pořad na celém světě.

tak jo, dámy a pánové, zdá se, že první polovina našeho skvělého pořadu právě odbyla a my pokračujeme dál. Basa začíná dunět a horší se nám zvuk. Je mi to fuka, jsem přerostlý kluk. Miluju hluk, hurá, když basa bublá. No dobrá, hudba geta, tak to hrajeme tady stále. A my si dáme poslední věcičku, která pomalu, ale jistě dostává opět do další dekády. Slyšíte to? No jasně, začíná tady období poctivýho funky music. Jasně, doba Jamesa Browna, kterého si rozhodně dneska pustíme.

ska od Manu Dibango, African Pop Session, a tím se uzavřeli 70. léta. A já to vím, přichází Bugle Slim, tančím, trochu se potím, snad něco schodím, jo, možná tak nějaký věci z místní poličky. Pokračujeme dál, ortodoxní funky, hej, mám to rád, 60. léta, yeah, ale tentokrát trošičku volnějším rytmu, přesně tak, někdy je to našláplý, někdy je to pomalý, ale vždycky je to naprosto super.

No tak jo, zdálo se, že to by to trošičku usnulo a teď jsme to pěkně rozjeli. Tak tohle to bylo I Turn You One Latin Breed v rytmu se houpu, pěkně se v tom koupu. Jsem pod tlakem, projedeme se noční vlakem a když je přijede černý vlak, tak to znamená, že přijede lokomotiva jménem James Brown. No jasně, noční vlak v rytmu rock and roll music, trochu soulu, trochu funky.

No tak tohle to byl král zvaný James Brown. A doufám, že se bavíte. Rádio B, u známých ladíte. Snad nějaký holky na tohle to zbalíte, anebo uslyšíte. Asi trapnej, asi starý a marnej. No jasně, stejně skvěle jako tahle ta muzika. My pokračujeme dál. Přichází Pony Time a zdá se, že tady Mr. Rock and Roll.

Oh baby, baby, baby, zdá se, že posloucháte Black Eyed Peas a rozjíždíme tady 50. léta. Pony time, baby, baby, dobře je mi a pokračujeme stále dál v období, kdy se ženský uměli oblíkat a byly skvělý káry, jako například Four Crown Victoria.

No jo, tak se zdá, že jsme se opět trošičku posunuli ze skvělý rock and roll music do Rhythm Blues Leslem Robertsem. To znamená, že teďkon jsme si zahráli první polovinu 50. a poloviny, určitě jistě se dostaneme opět dál. Když poslouchám tuhle hudbu, jsem blázencem clown, protože přichází další adept nebo adeptkyně Ruth Brown. This little girl's gonna rockin'. Pojďte na to.

Tak, no jo, tak co tomu říkáte? Hraje černou hudbu, vyhýbám se politice, hraju swing z období prohibice. Sice trochu kalím, ale snad vás trochu bavím. Pokračujeme dál, stále 30. léta, stále swing time na Radio B.

Wow, wow, wow, no tak co tomu říkáte, jak servíruju to nejlepší, co jsem tady zmixoval a pouštím to do celého éteru. Hrajeme si Swing, Swing, Swingčík, co hraje kolega Jinčík a pokračujeme dál. Tento měsíc si musíme připomenout jednu věc, narození skvělého jazzyho muzikanta Milese Davise, člověk, který podle mě zasáhl do černé muziky absolutně nejvíc a byl to skvělý progresivní člověk. Pokračujeme dál. Tohle to venu všem jazzmenům, který se na ní vzpomněli. Out of this world.

0: jasně, tak teď jsem hrábnul pěkně hluboko ve svým hrnci, ale tak to má bejt, taleca show má bejt pěkně barevná, každý ať si v ní najde to svoje, takže ať to je Miles Davis, Johnny Coltrane, Count Basie nebo Miller Glenn, na řadě už čeká Wu-Tang Clan, jako díra v ledu dojde k velké změně, tak pojďme na to, Wu-Tang Clan, to znamená partička rapových maniaků z 90. let. No, 36 komnat, tenkrát mi bylo 18 let. Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang, netopíři.
1: The Wu-Tang Clan.

No tak co tomu říkáte? Já říkám, že jo, mám stále rád tu parničku Wu-Tang Clan a pamatuju se, že když mi švagr namaloval moje první tečko Wu-Tang Clan, známý ho netopíra, 95% Čechů mě říkalo, hej kámo, ty máš rád Batmana? No prostě nikdo to tady neznal, tenkrát to bylo, ale hodně underground. Ty časy jsou zaplať pámbu pryč a my pokračujeme dál, že máme tyhle ty možnosti. Dáme si další rapovou záležitost. Mám rád rap 90. let.

Ladies and gentlemen, a máme tady poslední půl hodinu našeho baradu. Hej DJ, hrej Černej Prej. Hej Hyba Burej, stále žiju, když hraj hryu, been doing this. Au, takže skvělá hiphopová nálada v rytmu 90. let a my stále ještě pokračujeme.

Oh yeah, šlape to jako blázen, no je tu liga, MOB, niga, pokračujeme dál, ať je flora, flauna, já mám zase chuť si dát jednou Jamesa Browna, There Was A Time, ve skvělým remixu, to znamená stará věc a pěkně moderní zvuk, jsem prima kluka,

I love the rhyme. No crime. Šura se to klepe ve sklepě in the basement. Přichází další jams, tentokrát etá prima tetá sní Sugar Pipe de Santo in the basement, opět ve skvělém remixu. A já vám bohužel musím oznámit, že do 15 minut tato show bude končit. Co se dá dělat? Tak pojďte, ještě to rozjedeme in the basement. Takže to znamená další skvělá věc po taktokou Senior Citizen. Mám to rád. Stále se to vrací ke kořenům a ty jsou pěkně černý.

Jozzo, se to deje, hey man, in the basement. Je tady léto, léto nádherný. Zůstaň tady s náma dlouho dní, protože funky mení ho milujou. Oh. Takže tohleto byla skvělá, je ta James, Sugar Pie, The Sando. Jo, a my pokračujeme dál, protože už tady máme poslední 13 minut. Páni, we decide forget, tak tohleto je skvělá, skvělá věc. A já tam ještě šáhnu do toho svýho I top flu pro nějakou vychytanou záležitost. Co vy na to? Love is here today and gonna tomorrow. Ještě trošičku stále soul music, nebo neo soulu. Tak pojďme na to. Pozdravuju každýho šmoulu. Modrý, žlutý, černý, bílý. Tahle ta hudba se vám líbí. Radio V. Tleskejte, křičte a říkejte Black Eyed Top.

Tak jo, láska je tady a ještě 10 minut tady s náma zůstane, než přijde další DJ. Takže jo, od mikrofonu pozdravuju v Londýně, New Yorku i Oslu. Odejte se gospelu, dámy a pánové, přichází Glenn David Andrew a věnuje svůj věcičku jednu dost důležitý osobnosti. Haha, synu božímu, co to znamená? Radostná zpráva na Rádiu B a my budeme končit ve stylu gospel music. Hallelujah!

Glory, glory, aleluja. Posloucháte stále Radio B a je tady jedna z posledních věcí, které ještě do éteru vlastně vůbec můžu pustit. Hráli jsme funky, soul, jazz, rock and roll, swing, hráli jsme prostě úplně všechno. Dámy a pánové, děkuji, že jste to se mnou vydrželi. Já jsem tady rýmoval, šprýmoval a doufám, že vás to bavilo. Za 14 dní si můžete opět ve stejný čas pustit Radio B, uslyšíte živou show, anebo pak v pravidelných v opakování. Takže mějte se krásně, buďte funky, buďte radostní, smějte se na celý svět, protože je to vážně potřeba. Tak jo, Walk in the Jerusalem, mějte se krásně, dobré ráno, dobrý den, nebo dobrý večer, ahoj, přichází Eva Olmerová, Black Eintopf, ahoj.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Po krátkém ochlazení se do Česka vrátí příjemně teplé počasí s teplotami přesahujícími 25 stupňů Celsia, avšak víkend přinese přehánky a místy bouřky. Slunečná obloha bude narušena místy vydatnými srážkami, takže plánujte venkovní aktivity obezřetně. Proměnlivé a teplé počasí bude pokračovat i během příštího týdne, což může znamenat nestejnoměrné podmínky pro milovníky outdoorových aktivit. Jihomoravští záchranáři žádají veřejnost, aby nepoužívala mobily k natáčení jejich zásahů. Mohlo by to narušit soukromí pacientů a komplikovat práci záchranných složek. Záchranáři zdůrazňují potřebu respektu a ohleduplnosti. Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, generál Alexis Grinkevič, navštívil vrtulníkovou základnu na Třebíčsku, aby zdůraznil důležitost dodržování závazků NATO. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka uvedl, že těžká brigáda bude vybavena do roku 2032. Při tiskovém briefingu byl představen moderní americký stroj UH-1 Yankee Venom. V pondělí 11. května došlo v Libišanech na Pardubicku k nebezpečné záměně rostlin. Jedné zákaznici pěstitel omylem prodal sazenici jedovatého lilku černého místo mochyně peruánské. Pěstitel nyní ženu hledá, protože mladé rostliny jsou v počáteční fázi růstu špatně rozeznatelné. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Stan Lee, legendární tvůrce Marvelu, bude díky pokročilým technologiím umělé inteligence žít na věky. Společnost Eleven Labs licencovala jeho hlas a podobu pro komerční použití, což přináší zvláštní logiku do světa uměleckého posmrtného života. Tento krok sice vyvolává pocit tajemnosti, ale zároveň skvěle odpovídá věčné přítomnosti usmívajícího se Stana Leeho, který vždy zvolal Excelsior. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Tomáš Macháč se ve druhém kole Roland Garros setkal s Alexandrem Zverevem a navzdory zánětu v patě se nevzdal. I když prohrál ve třech setech, byl rád, že tentokrát neodstoupil. Jeho zdravotní potíže mu sice zkomplikovaly hru, ale zápas dohrál s bojovným duchem. Carolina je krůček od postupu do boju o Stanley Cup po výhře 4-0 nad Montrealem. Čeští fanoušci byli jistě zklamaní, protože ani 39 skvělých zákroků brankáře Jakuba Dobeše nezachránilo Canadiens před porážkou. Série východní konference se tedy vyvíjí ve prospěch Karoliny, která vede 3-1 na zápasy. Česká hokejová reprezentace se po základní skupině mistrovství světa chystá na čtvrtfinále proti Finsku. Pod vedením Radima Rulíka našli trenéři ideální složení útoku proti Kanadě. Podcast s Robertem Zárubou hodnotí výkon mladých hráčů, kteří přináší nový vítr do týmu. Máte rádi lední hokej a chcete si vyzkoušet svou znalost? Soutěžte o zajímavé ceny v rámci mistrovství světa, které proběhne 28. května. Stačí správně odpovědět na otázku a úspěch může být váš. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti zajímavostí přichází neuvěřitelná zpráva z kalifornského anime festivalu Funimecon. Některé cosplay modelky tu šokovaly návštěvníky, když prodávali sklenice ovocného džusu, napuštěného jejich vlastníma nohama. Přestože nápoj způsobil velký rozruch, prodej si našel své nadšence. Loučí se s vámi Rádio B, mějte se hezky. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš rovný beaty na Bčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.
1: Jedenáct hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Po krátkém ochlazení se do Česka vrátí příjemně teplé počasí s teplotami přesahujícími 25 stupňů Celsia, avšak víkend přinese přehánky a místy bouřky. Slunečná obloha bude narušena místy vydatnými srážkami, takže plánujte venkovní aktivity obezřetně. Proměnlivé a teplé počasí bude pokračovat i během příštího týdne, což může znamenat nestejnoměrné podmínky pro milovníky outdoorových aktivit. Jihomoravští záchranáři žádají veřejnost, aby nepoužívala mobily k natáčení jejich zásahů. Mohlo by to narušit soukromí pacientů a komplikovat práci záchranných složek. Záchranáři zdůrazňují potřebu respektu a ohleduplnosti. Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, generál Alexis Grinkevič, navštívil vrtulníkovou základnu na Třebíčsku, aby zdůraznil důležitost dodržování závazků NATO. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka uvedl, že těžká brigáda bude vybavena do roku 2032. Při tiskovém briefingu byl představen moderní americký stroj UH-1 Yankee Venom. V pondělí 11. května došlo v Libišanech na Pardubicku k nebezpečné záměně rostlin. Jedné zákaznici pěstitel omylem prodal sazenici jedovatého lilku černého místo mochyně peruánské. Pěstitel nyní ženu hledá, protože mladé rostliny jsou v počáteční fázi růstu špatně rozeznatelné. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Blady, švédský umělec, známý svým éterickým zvukem a introspektivními texty, v albu Soul for Surfer znovu dokazuje svou kreativní sílu. Pod záštitou labelu Year Loisewood vytváří Blady hypnotickou atmosféru, která přechází mezi sebezpitující mytologií a vážností. Jeho hudba, ačkoliv někdy na hranici přehnané sebereflexe, nabízí jedinečný pohled na moderní popovou esoteriku 2024. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Rádio B.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Tomáš Macháč se ve druhém kole Roland Garros setkal s Alexandrem Zverevem a navzdory zánětu v patě se nevzdal. I když prohrál ve třech setech, byl rád, že tentokrát neodstoupil. Jeho zdravotní potíže mu sice zkomplikovaly hru, ale zápas dohrál s bojovným duchem. Carolina je krůček od postupu do boju o Stanley Cup po výhře 4-0 nad Montrealem. Čeští fanoušci byli jistě zklamaní, protože ani 39 skvělých zákroků brankáře Jakuba Dobeše nezachránilo Canadiens před porážkou. Série východní konference se tedy vyvíjí ve prospěch Karoliny, která vede 3-1 na zápasy. Česká hokejová reprezentace se po základní skupině mistrovství světa chystá na čtvrtfinále proti Finsku. Pod vedením Radima Rulíka našli trenéři ideální složení útoku proti Kanadě. Podcast s Robertem Zárubou hodnotí výkon mladých hráčů, kteří přináší nový vítr do týmu. Máte rádi lední hokej a chcete si vyzkoušet svou znalost? Soutěžte o zajímavé ceny v rámci mistrovství světa, které proběhne 28. května. Stačí správně odpovědět na otázku a úspěch může být váš. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Znáte Jamiroquai? Asi jo. Je takový známý umělec a určitě udělal super Flag Space Cowboy. A my si teďka dáme Club Mix, takovou Jamiroquaiskou klasiku.

0: dance, baby.
1: Sebestřeh. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Bčku. Sebestřed.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Moose pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zprávy na rádiu B. Na Pražském okruhu se stala vážná nehoda, když se řidička motorky srazila s osobním autem. Ženu, která utrpěla zranění, přepravili zdravotníci do nemocnice. Kvůli této nehodě se vytvořila až 14-kilometrová kolona. V Praze na Albertově se otevřelo jediné simulační centrum pro školení v roboticky asistovaných operacích ve střední a východní Evropě. Spolupracuje na něm první lékařská fakulta Univerzity Karlovy a americká firma Intuitive, která vyrábí systémy Da Vinci. Podíl operací s použitím robotických přístrojů se za poslední 4 roky zdvojnásobil a očekává se další růst. Obyvatelé malých vesnic Hradec, Srdov a Trnobrany na Litoměřicku se potýkají s nebezpečnou tranzitní dopravou, která si z nejasného důvodu zkracuje cestu úzkými silnicemi bez chodníků. Situace je kritická, když se protijedoucí kamiony dostávají do těsné blízkosti domů, což nedávno způsobilo splašení místních koní. Místní obyvatelé tvrdí, že žít zde znamená denně bojovat o vlastní život. Evropská komise informovala české úřady o svém rozhodnutí zastavit proplácení dotací z důvodu možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Tento krok se týká i oblasti zemědělství. Informace přinesla Česká tisková kancelář s odkazem na zdroj z Evropské unie. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je rádio B. Od lidí.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Tomáš Macháč se ve druhém kole Roland Garros setkal s Alexandrem Zverevem a navzdory zánětu v patě se nevzdal. I když prohrál ve třech setech, byl rád, že tentokrát neodstoupil. Jeho zdravotní potíže mu sice zkomplikovaly hru, ale zápas dohrál s bojovným duchem. Carolina je krůček od postupu do boju o Stanley Cup po výhře 4-0 nad Montrealem. Čeští fanoušci byli jistě zklamaní, protože ani 39 skvělých zákroků brankáře Jakuba Dobeše nezachránilo Canadiens před porážkou. Série východní konference se tedy vyvíjí ve prospěch Karoliny, která vede 3-1 na zápasy. Česká hokejová reprezentace se po základní skupině mistrovství světa chystá na čtvrtfinále proti Finsku. Pod vedením Radima Rulíka našli trenéři ideální složení útoku proti Kanadě. Podcast s Robertem Zárubou hodnotí výkon mladých hráčů, kteří přináší nový vítr do týmu. Máte rádi lední hokej a chcete si vyzkoušet svou znalost? Soutěžte o zajímavé ceny v rámci mistrovství světa, které proběhne 28. května. Stačí správně odpovědět na otázku a úspěch může být váš. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: And thanks again.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na pražském

Karlovy a americká firma Intuitive, která vyrábí systémy Da Vinci. Podíl operací s použitím robotických přístrojů se za poslední 4 roky zdvojnásobil a očekává se další růst. Obyvatelé malých vesnic Hradec, Srdov a Trnobrany na Litoměřicku se potýkají s nebezpečnou tranzitní dopravou, která si z nejasného důvodu zkracuje cestu úzkými silnicemi bez chodníků. Situace je kritická, když se protijedoucí kamiony dostávají do těsné blízkosti domů, což nedávno způsobilo splašení místních koní. Místní obyvatelé tvrdí, že žít zde znamená denně bojovat o vlastní život. Evropská komise informovala české úřady o svém rozhodnutí zastavit proplácení dotací z důvodu možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Tento krok se týká i oblasti zemědělství. Informace přinesla Česká tisková kancelář s odkazem na zdroj z Evropské unie. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Do Prahy míří český koulař Tomáš Staněk, který se po 7 měsících vrací na závodní scénu. Na Odložilově memoriálu chce předvést formu z tréninku, těší se na první soutěž po zimní operaci lokte, která mu vyřešila dlouhodobé problémy. Nyní ho nic netrápí a má prý i mravenečky, což je, jak nám řekl, dobré znamení. Jaroslav Svoboda obhájil své vítězství v soutěži o nejlepší sportovní fotografii roku 2023. Jeho snímek z českého poháru ve vodním slalomu na Trnávce ohromil porotu. Jako teprve druhému v historii se mu podařilo vyhrát cenu Jaroslava Skály dvakrát po sobě. Coach Oliver Glasner si po triumfu z Crystal Palace v konferenční lize naplánoval oslavu s několika pivky se svými svěřenci. Zatímco si užívá okamžiky slávy po skalpech Valekana a triumfálním večeru v Lipsku, stále neví, co přinese budoucnost jeho trenérské kariéry. Finálové vítězství označil 51-letý Rakušan za jeden z nejlepších momentů své kariéry. Nad účastí brankáře Josefa Kořenáře, trápícího se zdravím, visí otazník před čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Na rozbruslení se připojili jeho kolegové Dominik Pavlát a Petr Kváča, ale Kořenář nikoli. Přímý přenos začne v 15.50 na České jetě Sport, tak si to nenechte ujít. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Muse pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Plzni došlo k dramatické situaci, kdy dvouleté batole naklánilo z okna druhého patra panelového domu, zatímco jeho matka spala únavou. Statečný řidič zastavil, zavolal záchranné složky a kolem jedoucí pod oknem napnuli deku, aby dítě zachránili v případě pádu. Plzeňský primátor Roman Zarzický vyjádřil hrdinům své poděkování za rychlou reakci. Kaufland musí stáhnout konzervy, které obsahovaly o pětinu méně masa, než bylo uvedeno na obalu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce to zjistila, než bylo uvedeno na obalu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce to zjistila laboratorní analýzou. Konzervy byly prodány.

V plzeňském domově pro seniory Senevida dochází k personálnímu zemětřesení, kdy po auditu a stížnostech rodinných příslušníků odcházejí všechny tři staniční sestry a vrchní sestra. Auditu předcházela svědectví, že někteří obyvatelé nedostávali předepsané léky. Situace vyvolává obavy z dopadu na péči o seniory v zařízení. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Do Prahy míří český koulař Tomáš Staněk, který se po 7 měsících vrací na závodní scénu. Na Odložilově memoriálu chce předvést formu z tréninku, těší se na první soutěž po zimní operaci lokte, která mu vyřešila dlouhodobé problémy. Nyní ho nic netrápí a má prý i mravenečky, což je, jak nám řekl, dobré znamení. Jaroslav Svoboda obhájil své vítězství v soutěži o nejlepší sportovní fotografii roku 2023. Jeho snímek z českého poháru ve vodním slalomu na Trnávce ohromil porotu. Jako teprve druhému v historii se mu podařilo vyhrát cenu Jaroslava Skály 2x po sobě. Coach Oliver Glasner si po triumfu z Crystal Palace v konferenční lize naplánoval oslavu s několika pivky se svými svěřenci. Zatímco si užívá okamžiky slávy po skalpech Valekana a triumfálním večeru v Lipsku, stále neví, co přinese budoucnost jeho trenérské kariéry. Finálové vítězství označil 51-letý Rakušan za jeden z nejlepších momentů své kariéry. Nad účastí brankáře Josefa Kořenáře, trápícího se zdravím, visí otazník před čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Na rozbruslení se připojili jeho kolegové Dominik Pavlát a Petr Kváča, ale Kořenář nikoli. Přímý přenos začne v 15.50 na České jetě Sport, tak si to nenechte ujít. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti zajímavostí přichází neuvěřitelná zpráva z kalifornského anime festivalu Funimecon. Některé cosplay modelky tu šokovaly návštěvníky, když prodávali sklenice ovocného džusu, napuštěného jejich vlastníma nohama. Přestože nápoj způsobil velký rozruch, prodej si našel své nadšence. Loučí se s vámi Rádio B, mějte se hezky. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Plzni došlo k dramatické situaci, kdy dvouleté batole naklánilo z okna druhého patra panelového domu, zatímco jeho matka spala únavou. Statečný řidič zastavil, zavolal záchranné složky a kolem jdoucí pod oknem napnuli deku, aby dítě zachránili v případě pádu. Plzeňský primátor Roman Zarzický vyjádřil hrdinům své poděkování za rychlou reakci. Kaufland musí stáhnout konzervy, které obsahovaly o pětinu méně masa, než bylo uvedeno na obalu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce to zjistila laboratorní analýzou. Konzervy byly prodávány ve všech pobočkách Kauflandu. Česká republika plánuje vytvořit vlastní zabezpečenou alternativu k populárním komunikačním aplikacím, jako jsou WhatsApp nebo Telegram. Náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka zdůraznil význam digitalizace a bezpečnostní strategie státu. Cílem je poskytnout spolehlivou a bezpečnou platformu pro komunikaci v moderní digitální éře. V plzeňském domově pro seniory Senevida dochází k personálnímu zemětřesení. Kdy po auditu a stížnostech rodinných

Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Blady, švédský umělec, známý svým éterickým zvukem a introspektivními texty, albu Sulfur Surfer znovu dokazuje svou kreativní sílu. Pod záštitou labelu Year Nloezilwern vytváří Blady hypnotickou atmosféru, která přechází mezi sebezpitující mytologií a vážností. Jeho hudba, ačkoliv někdy na hranici přehnané sebereflexe, nabízí jedinečný pohled na moderní popovou esoteriku 2024. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.
2: Posloucháš rovný

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Do Prahy míří český koulař Tomáš Staněk, který se po 7 měsících vrací na závodní scénu. Na Odložilově memoriálu chce předvést formu z tréninku, těší se na první soutěž po zimní operaci lokte, která mu vyřešila dlouhodobé problémy. Nyní ho nic netrápí a má prý i mravenečky, což je, jak nám řekl, dobré znamení. Jaroslav Svoboda obhájil své vítězství v soutěži o nejlepší sportovní fotografii roku 2023. Jeho snímek z českého poháru ve vodním slalomu na Trnávce ohromil porotu. Jako teprve druhému v historii se mu podařilo vyhrát cenu Jaroslava Skály 2x po sobě. Coach Oliver Glasner si po triumfu z Crystal Palace v konferenční lize naplánoval oslavu s několika pivky se svými svěřenci. Zatímco si užívá okamžiky slávy po skalpech Valekana a triumfálním večeru v Lipsku, stále neví, co přinese budoucnost jeho trenérské kariéry. Finálové vítězství označil 51-letý Rakušan za jeden z nejlepších momentů své kariéry. Nad účastí brankáře Josefa Kořenáře, trápícího se zdravím, visí otazník před čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Na rozbruslení se připojili jeho kolegové Dominik Pavlát a Petr Kváča, ale Kořenář nikoli. Přímý přenos začne v 15.50 na České jetě Sport, tak si to nenechte ujít. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Muse pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Zpomal s náma. Na Bčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Plzni došlo k dramatické situaci, kdy dvouleté batole naklánilo z okna druhého patra panelového domu, zatímco jeho matka spala únavou. Statečný řidič zastavil, zavolal záchranné složky a kolem jedoucí pod oknem napnuli deku, aby dítě zachránili v případě pádu. Plzeňský primátor Roman Zarzický vyjádřil hrdinům své poděkování za rychlou reakci. Kaufland musí stáhnout konzervy, které obsahovaly o pětinu méně masa, než bylo uvedeno na obalu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce to zjistila laboratorní analýzou. Konzervy byly prodávány ve všech pobočkách Kauflandu. Česká republika plánuje vytvořit vlastní zabezpečenou alternativu k populárním komunikačním aplikacím, jako jsou WhatsApp nebo Telegram. Náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka zdůraznil význam digitalizace a bezpečnostní strategie státu. Cílem je poskytnout spolehlivou a bezpečnou platformu pro komunikaci v moderní digitální éře. V plzeňském domově pro seniory Senevida dochází k personálnímu zemětřesení, kdy po auditu a stížnostech rodinných příslušníků odcházejí všechny 3 staniční sestry a vrchní sestra. Auditu předcházela svědectví, že někteří obyvatelé nedostávali předepsané léky. Situace vyvolává obavy z dopadu na péči o seniory v zařízení. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Rádiu B.

0: Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.
1: Filmové novinky
2: na Rádiu B.
3: Stan Lee, legendární tvůrce Marvelu, bude díky pokročilým technologiím umělé inteligence žít na věky. Společnost Eleven Labs licencovala jeho hlas a podobu pro komerční použití, což přináší zvláštní logiku do světa uměleckého posmrtného života. Tento krok sice vyvolává pocit tajemnosti, ale zároveň skvěle odpovídá věčné přítomnosti usmívajícího se Stana Leeho, který vždy zvolal Excelsior. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Do Prahy míří český koulař Tomáš Staněk, který se po 7 měsících vrací na závodní scénu. Na Odložilově memoriálu chce předvést formu z tréninku, těší se na první soutěž po zimní operaci lokte, která mu vyřešila dlouhodobé problémy. Nyní ho nic netrápí a má prý i mravenečky, což je, jak nám řekl, dobré znamení. Jaroslav Svoboda obhájil své vítězství v soutěži o nejlepší sportovní fotografii roku 2023. Jeho snímek z českého poháru ve vodním slalomu na Trnávce ohromil porotu. Jako teprve druhému v historii se mu podařilo vyhrát cenu Jaroslava Skály dvakrát po sobě. Kouč Oliver Glasner si po triumfu z Crystal Palace v konferenční lize naplánoval oslavu s několika pivky se svými svěřenci. Zatímco si užívá okamžiky slávy po skalpech Valekana a triumfálním večeru v Lipsku, stále neví, co přinese budoucnost jeho trenérské kariéry. Finálové vítězství označil 51-letý Rakušan za jeden z nejlepších momentů své kariéry. Nad účastí brankáře Josefa Kořenáře, trápícího se zdravím, visí otazník před čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Na rozbruslení se připojili jeho kolegové Dominik Pavlát a Petr Kváča, ale Kořenář nikoli. Přímý přenos začne v 15.50 na České ETV Sport, tak si to nenechte ujít. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Radio B.
1: Uje, uje, ujel mi vlak. Uje.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: Brněnském kabinetu Muse pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Do Prahy míří český koulař Tomáš Staněk, který se po 7 měsících vrací na závodní scénu. Na Odložilově memoriálu chce předvést formu z tréninku, těší se na první soutěž po zimní operaci lokte, která mu vyřešila dlouhodobé problémy. Nyní ho nic netrápí a má prý i mravenečky, což je, jak nám řekl, dobré znamení. Jaroslav Svoboda obhájil své vítězství v soutěži o nejlepší sportovní fotografii roku 2023. Jeho snímek z českého poháru ve vodním slalomu na Trnávce ohromil porotu. Jako teprve druhému v historii se mu podařilo vyhrát cenu Jaroslava Skály dvakrát po sobě. Coach Oliver Glasner si po triumfu z Crystal Palace v konferenční lize naplánoval oslavu s několika pivky se svými svěřenci. Zatímco si užívá okamžiky slávy po skalpech Valekana a triumfálním večeru v Lipsku, stále neví, co přinese budoucnost jeho trenérské kariéry. Finálové vítězství označil 51-letý Rakušan za jeden z nejlepších momentů své kariéry. Nad účastí brankáře Josefa Kořenáře, trápícího se zdravím, visí otazník před čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Na rozbruslení se připojili jeho kolegové Dominik Pavlát a Petr Kváča, ale Kořenář nikoli. Přímý přenos začne v 15.50 na České ETV Sport, tak si to nenechte ujít. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Pro všechny děti, pro všechny stařec, Disco Science.

můžem potkat, kde můžem tančit já i ty, děláme na to. Snad je to blízko, urychlovač částic z dimenze disco. Disco science, máme pár minut. Disco science, tak odkud začít?

0: záleží, odkud kdo přišel, kde blízko prostoru se dotknou naše duše. Disco Science, pro všechny zájem. Disco Science.
1: Posloucháš Zlomený beaty na B.

rapový muziky. Od mikrofonu z Rounického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a užijete si dnešní hodinu nadspanou rapem. Dneska si dáme spoustu skvělých novinek, dáme ale nějakou klasiku, nějaký pozvánky na koncerty, no prostě všechno, na co jste zvyklí v pořadu Boom Bap na Rádiu B. Dneska začneme pěkně z ostra, spolupráce The Allergies, Andy Cooper a Blabbermouth. Tahle ta trojka se rozhodla udělat track s názvem Dig It Up. Je to velký nášup, Allergies jsou producentský duo z Bristolu, který tvoří takový funk break a vždycky stojí za to si poslechnout jejich nové věci. K tomu Andy Cooper z Los Angeles, který je známý svou energickou flow a kdysi vlastně působil taky v kapele Ugly Duckling. No a k tomu Blabbermouth z Holandska, který nezanevře nikdy na klasický boom bap. Tahle ta trojka vydala nový track Dig It Up a my si ho právě teď pouštíme v pořadu Boom Bap, tak pojďme na to, Boom Bap začíná a já vám přeju příjemný poslech.

Posloucháš Bumbap na Rádiu Béčko a tohle byla první petelice, která nám odpálila dnešní díl. Track s názvem Dig It Up, o který se nám postarali Allergies, Andy Cooper a Blabbermouth. Výborná věc na začátek, no a my i s další skladbou zůstaneme pěkně v tempu. Máme si něco z Británie, tentokrát to bude spolupráce opět hned několika skvělých men. Jako první je to Skids, což je producent, který je na scéně už od 90. let. Tomu se přidává Milo Stone a Bill Next, což jsou vlastně borci, který držej současnou britskou scénu stále na slušný úrovni. No a společná věc od těchto pánů se jmenuje Hold That a my si to dáváme právě teď v Bumbapu na Bčku. Tak pojďme na to. This is the old day.

Dvojice Planetary a Reef the Lost Cause se spojili na jejich nový track Mechanic Shop a musím říct, že to je pěkný nářez, tak pojďme na to a pozor, ať vám nespadnou skleničky.

Tak jo, tohle byl nářez z Philadelphia a my se přesouváme do Los Angeles. Píše se rok 2010 a DJ Max ze Cypress Hill vydává svůj kompilační desku Soul Assassins 2, kde najdeme spoustu skvělých tracků a mezi ně patří taky track s názvem Suckers Are Hiding, kde na majku zazní Dilated Peoples. A já tuhle věc nepouštím náhodou, protože Dilated se nám vrací po 11 letech do České republiky a konkrétně na pražskou Štvanici na akci Mystic Skatecout 2026, a to už 27.6. Takže doražte na tuhle skvělou akci, já tam určitě budu a vy doražte taky, protože Mystic vždycky stojí za to. Já věřím tomu, že to bude velká petelice. No a teďko už track Suckers Are Hiding, DJ Max, Dilated Peoples v Boom Bapu na Bčku.

A my si taky musíme dát buchetku dnešního dílu. Dneska to bude frérka, která si říká Janset. A je to borkyně, s kterou se přesouváme opět do Evropy, konkrétně do Švédska. Tahle ta frajerka za to umí vzít. A svědčí o tom i následující track, který se jmenuje Counting Blessings. Obí týhle věci se postaral Marcus Price, což je taky borec ze Švédska. Musím říct, že mě to hodně baví.

Pořád Bumbap máme v plném proudu, já doufám, že se bavíte, že si to užíváte. Teď nás čeká rubrika česká, slovenská, pecka. Dneska si dáme track Daniel a konkrétně to bude MC's Remix. Tahle ta věc, kterou mají na svědomí Idea a James Cole, získala cenu Anděl a taky cenu Apollo. No a k té příležitosti udělali právě tenhle ten MC's Remix, kde na majku se střídá hned 15 rapperů Česka a Slovenska. Já nebudu jmenovat všechny, ale jen tak namátkou, to je samozřejmě James Cole, Idea, Nick Tendo, Rest, Hugo Tox, Carlo, Boy Wonder, President Lowrider, MC Gay, Dušan Vlk, Supa, Pain nebo Gleb, ale ještě tam jsou další. Každopádně tahle věc je neskutečná petelice, má to 6 minut, takže trošku delší poslech, ale já věřím, že to stojí za to. Pojďme na to, tahle věc si to zaslouží, Bumbap na Bčku pokračuje.

Ladíš Bumbeb na Rádiu Béčko a my se přesouváme z rubriky Česká slovenská pecka na další rubriku a to je rubrika Album, kam jsem dnes vybral album s názvem Chronic Irresponsibility, který má na svědomí borec, který si říká El Farge. Je to týpek z New Yorku, který ho možná některý z vás nebudou tak dobře znát, každopádně tenhle ten floutek má na svědomí skvělý album, který si dneska pustíme, respektive dvě skladby z něj. A vybral jsem tracky s názvem Worldwide a druhý je Beware. Já jsem tohle album koupil v takovém obchůdku ve Vídni, ve vinyl shopu, v takovém zapadlém krámku a měl tam borec spoustu skvělých desek. Myslím, že tahle věc se nedá jen tak koupit na běžném e-shopu někde u nás v Čechách, možná někde na evropských e-shopech by se dala sehnat, každopádně doporučuji, když takhle někde půjdete v cizině kolem nějakého vinyl shopu tam zajít, protože tam najdete neuvěřitelný poklady stejně jako já, takže pojďme na to, tohle je El Fudge a album Chronic Irresponsibility v Bumbepu

No tak jo, bando, dnešní Boombap se nám přehoupl přes polovinu, takže teď si dáme v rychlosti taky nějaký pozvánky na koncerty. Začneme tím nejbližším a to jsou MOP 21.5. v pražském klubu District. Jestli posloucháte reprízu, tak už se to uskutečnilo, ale to nevadí, každopádně jdeme dál. Smith & Wesson a taky Blue Nen Exile 31.5. na Cargo Gallery, to bude skvělá akce, na to se moc těším. Dále tu máme KRS-One 7.6. Lucerna Music Bar. No, máme tu další super koncert a to je Masta Ace společně se Champion Sound Live Band a to se uskuteční 14. června v Café v Lese. No a poslední, co bych vám chtěl představit, a to už jsem taky dneska zmiňoval, jsou Dilated People z 27.6. na Mystic Skate Cupu 2026. Takže je to zase pěkně nabitý, máme se na co těšit, ale teď už se pojďme vrátit zase k hudbě. Čeká nás novinka, kterou mají na svědomí Kunik, DJ Rhythmatic a Pharaon Monch, track s názvem Comic Con Nerd Shit, věc, která vyšla přednedávnem a my si ji pouštíme právě teď v Boombapu.

0: to the classic. Stále ladíš Bumbeb na Rádiu Béčko, no a my dnes nesmíme taky zapomenout na rubriku Classic, ta nesmí nikdy chybět. Dneska jsem vybral velkou petelici, kterou jsem snad ještě nikdy nehrál v tomhle pořadu, takže napravíme a dáme to hned teď. Gangstar, M.O.P., Who Got Guns, právě teď v rubrice Classic, v pořadu Bumbeb na Rádiu B.
1: The first time ever I saw a gauge.

Be Real a Demrick vydali společný album s názvem This Thing of Ours. Je to neskutečná petelice, rozhodně doporučuji. Dáme si jednu věc tohle alba s názvem Fired Up a pojďte usoudit sami, jestli to stojí za to. Já myslím, že rozhodně. Tohle je Boom Bap na Bčku a za chvilku se loučíme.

pro vás připravil. Dali jsme si spoustu novinek a třeba jste si nějaký z těch novinek, který jsem pouštěl, uložili do vašich playlistů, to by mě potěšilo. Každopádně, jestli vy máte nějaký skladby, který byste chtěli, abych někdy zahrál v Boombapu, klidně naposílejte na e-mail lopo@radiob.cz.

chybět Wu-Tang. Dneska si dáme něco od panáčka, který si říká Ghostface Killa, a dáme si skladbu s názvem One. Mám mega rád, tak pojďme na to a my se slyšíme příště v Boom Bapu na Bčku. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Čau.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

0: Radio.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na Radio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát v trošku jiném podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

Altra ben bianco, Javi. A jste taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchají Veteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevate a Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electroswing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe? Znáte lidičky Moodstep? Dubstepový projekt. Vím, že Litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Moodstep

Phenomenal. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Berču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Police, možná Romana.

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bombokládna vás, přá.

anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? A jde to, myšmaše.

Prop Dylan, can you imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinilu, ne že ne.

Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál

Každopádně posluchači Rádia B, dále můžou poslouchat Vintajsi a Cvrtoslávka Zeleného, zdravím do Roudnického studia, právě jeho, a následně pokračuje DJ Snake a jeho Malý pátek. Každopádně, když už máme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete. Bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě o to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. Jsem za to kůrník šopa rád. A Gypsy Boy.

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage C. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte pohodlně postavit, zkušte si pro něco dobrýho pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage C číslo 168, Cvrko Brkovi studiu a zbytek už je na nás, tak pojďme na to.

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, ladíte Radio Béčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody s bočinmi od Rockwellu a Sing It Back, Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vezmeme nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám, je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od 4:30 hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně, takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře, paní doktorka mi nalepovala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci a pokud děláte od 5:30, tak půl dne v práci končí o 5:30, takže jsem rovnou v 5:30, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubář, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhneme na rubriku, co dneska ještě je papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba představovat, tak pojďme na to.

0: Srdce, práve ladíte Vintážek s Srkoslávkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička, teče mi střela. Člověk by si řekl, neměl by si pít Štěpo ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat? Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohohle vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával, vole, vlaječky na zrcátka od auta, nebo jíčce, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Mám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mě nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky, nebo týž, není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle, a dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je půl čtvrtý, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal, a já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď v půl devátý dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolik jenom hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o půl pátý. Takže zpátky k muzice, Vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

0: No a za námi je Mista Bombastik. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladnej, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový, různý takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo. Takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako těsně styděl si to někde objednat, ale ty vole, mám to hrozně rád, jo. To je jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já se mám v tom, co jsem nahrával, jo, ono už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval se tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu, tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápický kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vlezte mi na záda, to prostě nejde dělat rok dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budem hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladičku, jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte Rádio Bčko, omlouvám se za přeřek a Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage C je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No!
1: Dubois selection without objection!

dohrála nám skladba No No No od Down Pen. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujem, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivý zahrádkář a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu. Mám vysutý zahony, takový ty vyvýšený. Udělal jsem to z paletových ohrádek, dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo. Takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček. To nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne. Není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeničky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům. A už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta, to už je skoro za dveřma. Takže já teď kon svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále. A doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on čili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to, Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny a vy se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku o vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Práve ladíš Vintage Si.
1: No a kocourci moji, my pomalounku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl jít nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále a tak dále. To patří k těm rádiovým věcím. Potom zaplatit za to moje řezaný pivo v pivotéce a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále a tak dále. Vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s váma rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage číslo 168. Nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička, v kraťasech, je mi Pedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví. Ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden. No a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bečko, fucking all over the board.

Ahoj, ahoj, milí posluchači. Je chvíli po deváté, čtvrtek, a to je ten pravý čas na náš pořad Malý pátek. Zdravím všechny nové i stávající posluchače, ať už jste kdekoliv, v práci, v autě, na zahrádkách, bavíte se a posloucháte Rádio B. A dnešní pořad, ve kterém v následující hodince uslyšíme skladby od tuzemských a zahraničních producentů světové scény. Bude to celé o drum and bassu. A jelikož mě bolí hlasivky více než obvykle, tak vám dopřeji hodinu hudby non-stop. My začneme, nebo aspoň vám řeknu, že tato skladba ze začátku je od producenta Spy. Jmenuje se Dreaming. A dále se můžete těšit na skladby od producentů, jako jsou Inej, Future Assassins, Crump Pit, Rico Dunn, Critical, Buckwell a mnoho, mnoho dalších. Já doufám, že si dnešní pořad užijete a budete mít příjemný večer. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Yeah.

A nám se pomalu náš pořad chýlí ke konci. Já bych sem chtěl všem poděkovat, doufám, že jste si poslech užili. Díky, že posloucháte. Malý pátek je tady pro vás každý čtvrtek od 9 hodin. Já jsem DJ Cynic a přeji vám příjemný večer.

máme tady poslední skladbu dnešního večera, Moonriser od Paperclip a Machine. Ještě jednou přeji příjemný večer.

tu skladbu nakonec a ta bude od producenta Fipes. Je to v remixu Dope Amo udělal originální verzi a Fipes ji zremixoval Kill Bill. A tak už tady naposled. Mějte hezký večer, díky za poslech. Poslouchali jste Malý pátek na Bčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí k

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Já o tempo vai ser possível. Se esse for um cenário plausível.